0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. V bitcoinové kauze žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala Tomáše Jiříkovského, ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Daniela a advokáta Tice. Pro všechny požaduje několikaleté vězení, například pro Blažka 6,5 roku. Všichni aktéři kauzy ale s obžalobou nesouhlasí. Usnesení policie o odložení prověřování poslance Filipa Turka v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích nabylo v sobotu právní moci. Šlo o příspěvky zveřejněné před více než 5 lety a v jejich případě je tak věc promlčená. Policie dospěla k závěru, že Turek příspěvky psal. Spojené státy zaznamenaly první 2 úmrtí na střevní nemoc cyklosporózu. Oba nakažení lidé zemřeli ve státě Michigan. Fotbalisté Plzně se v závěrečném 4. předkole Evropské ligy utkají s poraženým ze souboje v kvalifikaci Ligy mistrů mezi Berševou a Cevenou zvezdou Bělehrad. Pokud by Hradec zaskočil Bešiktaš, zahrál by si v play-off o účast v hlavní fázi s horším z dvojice Dynamo Záhřeb Žalgiris Kaunas. A také v úterý bude vedro, nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Teplotní rekord padl v pondělí na 56 stanicích. Nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření. Představenstvo letiště Praha zvolilo svým předsedou Radomíra Lašáka. Ten do vedení společnosti nastoupil k 1. srpnu. Lašák bude odpovědný za strategické řízení a další rozvoj pražského letiště. 60-letý Velšan Christopher Phillips byl v pondělí odsouzen ke 2 letům a 4 měsícům vězení. Tělo své mrtvé matky umístil do mrazáku a další 3 roky pobíral její důchod. Přišel si tak více než na 2 miliony. Fotbalisté Sparty jako 3. český tým zasáhnou do kvalifikace evropských pohárů. V úterním úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů je čeká Lyon, který ještě nikdy neporazili. Podle všeho za Lyon nenastoupí zraněný Pavel Šulc. A také v úterý očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty letní tropické 34 až 39 stupňů.

jak si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. V bitcoinové kauze žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala Tomáše Jiříkovského, ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Daniela a advokáta Tice. Pro všechny požaduje několikaleté vězení, například pro Blažka 6,5 roku. Všichni aktéři kauzy ale s obžalobou nesouhlasí. Usnesení policie o odložení prověřování poslance Filipa Turka v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích nabylo v sobotu právní moci. Šlo o příspěvky zveřejněné před více než 5 lety a v jejich případě je tak věc promlčená. Policie dospěla k závěru, že Turek příspěvky psal. Spojené státy zaznamenaly první 2 úmrtí na střevní nemoce cyklosporózu. Oba nakažení lidé zemřeli ve státě Michigan. Fotbalisté Plzně se v závěrečném 4. předkole Evropské ligy utkají s poraženým ze souboje v kvalifikaci Ligy mistrů mezi Berševou a Cevenou zvezdou Bělehrad. Pokud by Hradec zaskočil Bešiktaš, zahrál by si v play-off o účast v hlavní fázi s horším z dvojice Dynamo Záhřeb Žalgiris Kaunas. A také v úterý bude vedro, nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů.

Patřím do starého železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. Teplotní rekord padl v pondělí na 56 stanicích. Nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření. Představenstvo letiště Praha zvolilo svým předsedou Radomíra Lašáka. Ten do vedení společnosti nastoupil k 1. srpnu. Lašák bude odpovědný za strategické řízení a další rozvoje pražského letiště. 60-letý Velšan Christopher Phillips byl v pondělí odsouzen ke 2 letům a 4 měsícům vězení. Tělo své mrtvé matky umístil do mrazáku a další 3 roky pobíral její důchod. Přišel si tak více než na 2 miliony. Fotbalisté Sparty jako 3. český tým zasáhnou do kvalifikace evropských pohárů. V úterním úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů je čeká Lyon, který ještě nikdy neporazili. Podle všeho za Lyon nenastoupí zraněný Pavel Šulc. A také v úterý očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty letní tropické 34 až 39 stupňů.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: traje. Sí.
1: Ako biš.
2: Radio Bonton. Radio Bonton.

0: vaše.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Už tam bude?
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude?
7: Přestaň, štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
12: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Vyzvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Teplotní rekord padl v pondělí na 56 stanicích. Nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření. Představenstvo letiště Praha zvolilo svým předsedou Radomíra Lašáka. Ten do vedení společnosti nastoupil k 1. srpnu. Lašák bude odpovědný za strategické řízení a další rozvoj pražského letiště. 60-letý Velšan Christopher Phillips byl v pondělí odsouzen ke 2 letům a 4 měsícům vězení. Tělo své mrtvé matky umístil do mrazáku a další 3 roky pobíral její důchod. Přišel si tak více než na 2 miliony. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do kvalifikace evropských pohárů. V úterním úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů je čeká Lyon, který ještě nikdy neporazili. Podle všeho za Lyon nenastoupí zraněný Pavel Šulc. A také v úterý očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty letní tropické 34 až 39 stupňů.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton. Yeah.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety.

písky na snění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: drahokamy. Uslyšíme v první hodince ranního bontonu, stejně tak jako Mňágu. A dáme si i letní Sabrinu Boys.
1: Radio Bonton, počasí.
0: V tuhletu chvíli je v Praze na Hagiboru polojasno a 22 stupňů. Přes den očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer se budou ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů Celsia. I na horách se dnes ohřejeme, pokud tam vyrazíme. Tam bude kolem 30 stupňů Celsia.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Giorno, dámy a pánové, krásné dobré ráno, díky za ten dnešek s vámi. Pranostika ke dnešku praví, že parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu. No, tak to se máme asi na co těšit. Dnes stropy, jak asi bude v takovém prosinci? No, třeba budeme mít konečně Vánoce na sněhu, je, to by bylo. No, za chvíli vám připomenu Homera Simpsona, nebo spíš jeho českého dabéra, který má dneska narozeniny. Krom toho zabrousíme do vod, ve kterých brázdí takové hvězdy jako skupina Čechomor, anebo trumpetista Louis Satchmo Armstrong. Můžeme tedy startovat. Ranní bonton začíná, já vám přeju skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

8 hodin 9 minut, ranní bonton s vámi. Jak to tenkrát bylo a co se vlastně stalo, když bylo v kalendáři 4. srpna? Pojďme na to. 125 let je tomu, co se narodil Louis Armstrong, jedna z největších hudebních hvězd 20. století. Nejčastěji oficiálně je uváděno datum narození 4. srpen 1901, ovšem existují odhady, že to bylo o několik let dříve. Údajně neexistuje jakýkoliv doklad o existenci Louis Armstronga do jeho 18 let. Sečmo, jak se mu přezdívalo, vychodil jenom 5 tříd. V polepšovně se naučil na trubku, no a pak se stal jazzovou star. Jak snadné. 91 let by se dožila hokejová legenda, reprezentant a taky trenér Luděk Bukač. V reprezentaci odehrál 30 zápasů, nastřílel 11 gólů a byl držitelem několika zlatých, stříbrných i bronzových medailí z mistrovství světa v hokeji. 72. narozeniny má, dámy a pánové, dnes Vlastík Zavřel. V paměti ho máme už jako Jinocha Bohouše Adámka z filmu Dívka na koštěti. V seriálu Simpsonovi od roku 2003 dabuje postavu Homera Simpsona. No a před 80 lety se narodil Radek Pobořil, člen skupin Čechomor a ASPM. Radek hrál snad na všechny hudební nástroje, které existují, ale především na akordeon a trubku. Na druhý břeh odešel bohužel před 5 lety. Jeho harmoniku nemůžeme přeslechnout v písni Pyšný Janek. S Čechomorem a Jarkem Nohavicou na Bontonu. Pyšný Janku,

Tak tohle to byl Sebastian, 21 minut po 8 hodině. Vy posloucháte ranní bonton. No a modří už vědí, že kolem té 20. minuty slavíme svátek. Ten má dneska Dominik. Je to jméno pocházející z latiny a znamená zasvěcený pánu. No a taky to znamená, že slaví nejenom Dominik muž, ale také žena Dominika. 33 333 Dominiků pánů máme v republice. Je to jedno z nejpopulárnějších jmen současnosti. No a 12 000 žen a dívek tohleto jméno mají v rodném listě. Dnes mají také svátek Simba a Aaron, ti vévodí šelmám kočkovitým. No a jak je to s psovitými, tak tady slaví pesoň Sir. Ano, to je jméno vznešené, přímo aristokratické. Tak tedy Sir, Simba, Aaron, Dominik, Dominika, no dneska to je prostě fantastický. Svátek je narván přímo, takže já vám posílám další muziku, No Name a Sabrina už teď na Bontonu.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Pěkné ráno, odpoledne skončí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany hnutí, jejich koalice či nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději v 16 hodin. Ministři vnitra Evropské unie budou dnes jednat o situaci, která nastala minulý týden ve španělském městě Ceuta, kam nelegálně dorazili desítky tisíc lidí z Maroka. Neformální mimořádné jednání na dálku začne v 10 hodin. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin Lyon, který ještě nikdy neporazili. A dnes bude jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle tvořit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Na horách teploměry ukážou maxima kolem třicítky.

0: Léto s Bontonem. Léto v klidu a s radostí ze skvělé muziky.
1: Ahoj, tady Mirej. Zdravím všechny posluchače rádia Bonton. Přeju hezký léto a věřím, že vás teď potěší jedna písnička od nás. Slunce.

stála na raním pontonu. Půl deváté, 10 minut, no a peněženka, mobil, klíče, jo, a taky co ještě, jo, brejle, no. Samozřejmě, proč zapomínáme peněženku, mobil, klíče, brýle? Přátelé, zapomínání těchto věcí je prý zcela běžné a je způsobeno tím, jak funguje náš mozek. Mám tu hlavní důvody, proč k tomu dochází. Činnosti jako odkládání klíčů například děláme bez přemýšlení. Mozek u běžných úkonů prostě šetří energii, vypíná pozornost, no pak vlastně nevíme, kde to máme. S těmi klíči, tak to je úplně jasná věc. Ovšem, jak tohleto zapomínání omezit? Tak určete si doma pevný bod, kam věci vždy odložíte. Rada číslo 1. Za druhé, před odchodem z domu si nahlas řekněte: klíče, mobil, peněženka, brýle. No a nebo za třetí, máme na to technologie, používejte chytré hledače předmětů, takzvané AirTagy. To jsou takové ty chytré přívěšky, jenže ty jsou napojené na mobil. No a už jsme trošku v začarovaném kruhu, že? No nic, pojďme na další muziku, je tady Ava, Gimme, Gimme, Gimme. Za chvíli si dáme taky slzu Stevieho Wondera, Janka Ledeckého na Bontonu.

0: Skupina Black a Wonderful Life. 9 hodin, 1 minuta, jej, to nám to letí. Takže co budeme hrát? Bude tu divoký Bill. V druhé hodince ranního bontonu také Petr Nať. A nebo švédští Rockset.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No dnes by mělo být jasno až polojasno, ojedinělé přehánky a nebo bouřky, teploty mezi 34 až 39. Zítra bude stále horko a přibude přeháněk a bouřek, ovšem naměříme stále teploty celkem slušné. 32 až 37 stupňů by mělo být ve středu.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Tak já vám přeju ještě jednou krásné ráno, buongiorno, dámy a pánové, je tu druhá hodinka ranního Bontonu. Co jsem pro vás nachystal, co jsem pro vás připravil, tak především je tu muzika. Za chvíli Robin Gibb a jeho Juliet. Začneme s Luckou Bílou a jejími Neposlušnými teniskami, což byl její první hit. Už je to dávno, no ale Lucka stále zpívá, stále je skvělá. Co si budeme říkat? Tak, budeme také slavit, a to výročí jedné z populárních desek populární kapely. No, my nesmíme naznačovat, můžeme. Budeme slavit album Revolver skupiny Beatles. Kolik byste si řekli, kolik byste si tipli, že je mu let? Dozvíte se za chvíli, no ale pojďme na to. Tak tedy, skvělý den.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

Tohle to bylo Robin Gibb a Juliet, 12 minut po 9. hodině. Přátelé, máme tady jedno krásné výročí. Před 60 lety vydala britská skupina Beatles své album s názvem Revolver. To se zařadilo mezi nejlepší desky rockové historie a v žebříčku amerického časopisu Rolling Stones jí připadlo třetí místo v anketě 500 nejlepších desek všech dob. A stalo se prvním albem, ze kterého Beatles pro složitost aranží nehráli na koncertech žádnou píseň. Ano, tak tenhle ten Revolver je prostě ojedinělý. Mimo jiné obsahuje píseň, kterou si teď zahrajeme. Zpívá Ringo Starr, je tady Žlutá ponorka. Vyšla před 60 lety.

0: Anaká nelítá nízko, 9 hodin 20 minut. Za chvíli si dáme Ricky Povery, bude tu taky Tomáš Klus, no ale máme tady taky naši pravidelnou rubriku Žít podle počasí. Jak ty současní dny a ta současná vedra vidí meteoroložka Dagmar Honcová? Na to se, přátelé, pojďme podívat právě teď.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Dobré ráno, před námi je nejteplejší den tohoto týdne. Nejvyšší odpolední teploty na Jižní Moravě budou kulminovat až na 40 stupňů Celsia. A pokud toto číslo padne, tak to bude doposud první 40 naměřená na území Česka na Moravě. Ještě nikdy tam takhle teplo nebylo. Naposledy 8. srpna v roce 2013 v Brně nad Dyjí 39,7 stupně Celsia. Uvidíme, jak to dopadne, ale platí, že úterní den přinese ty nejvyšší teploty z celé tohoto týdne. V Čechách to budou teploty také vysoko v intervalu od 33 do 38 stupňů Celsia a zejména v Karlovarském, Ústeckém a v Libereckém kraji nás během dnešního odpoledne mohou ochlazovat lokální přehánky nebo také bouřky. V bouřkách spadne až 25 litrů na metr čtvereční.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Ahoj, tady Lukáš Jihlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: dokola.
1: Tomáš Klus, 9 hodin, 28,5 minuty, ranní bonton. No, my jsme téměř v plném proudu. Jsme ve tří čtvrtinách, ano, můžu to tak určitě říct. V kalendáři máme 4. srpen, přátelé, to znamená, že taky dovolené v plném proudu. No a proč vlastně milujeme moře? Proč vlastně jako suchozemci to moře milujeme? Já si myslím, že ho milují i ti, co bydlí u toho moře. Tak to probereme trošku detailněji. No a mezi tím si budeme hrát, bude to opět Radeček z písní Praha. Zaspívají Roxette, budou tu taky zprávy s Kačenkou. No a pak se na to vrhneme.
2: Rádio Bonton, zprávy.
3: Pěkné dopoledne, Česko zažilo tropickou noc. Na stanici Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku celou noc teplota kolísala kolem 29 stupňů Celsia. Minimální teploty se na většině míst pohybovaly kolem 20, což je teplotní hranice pro tropickou noc. V loňském roce přišlo do Česka více ukrajinských uprchlíků než uprchlic. Stalo se tak poprvé od vypuknutí ruské agrese na Ukrajině. Podle průzkumu, který zveřejnili Novinky.cz, ukrajinských mužů v produktivním věku u nás za rok přibylo více než 20 tisíc. Tereza Valentová prohrála na úvod tenisového turnaje v Torontu s Američankou Taylor Townsendovou 4-6, 5-7. Deblovou partnerku Kateřiny Siniakové čeká ve druhém kole další česká soupeřka. Utká se s 21. nasazenou Marií Bouskovou. A pro dnešek hlásí meteorologové maxima 34 až 39 stupňů Celsia. Na horách teploměry ukážou v maximech i 30. Očekáváme jasno až polojasno. V Čechách odpoledne a večer může přechodně při zvětšené oblačnosti ojediněle zabouřit nebo zapršet.

0: Čas kvapí, opět a Radeček. Praha nás dovedla až do 9. hodiny 38. minuty. Vy posloucháte Radio Bonton. No a za chvíli si dáme třeba Hanu Zagorovou a píseň Ahoj léto. Léto. Proč milujeme moře? Proč jako suchozemci tak rádi k moři jezdíme? No tak, je to celkem asi jasné. Moře milujeme kvůli hlubokému klidu, který přináší naší mysli, síle přírody, která nás fascinuje, a taky blahodárným účinkům na naše zdraví. Ano, to je neopomenutelné. Tenhle ten stav se nazývá modrá mysl. No a přirozeně nás uklidňuje a spojuje s pocity štěstí. Blízkost vody přepíná mozek do klidného a meditativního stavu. Zvuk oceánu prokazatelně snižuje stres a pomáhá lepšímu spánku. Nekonečný obzor dává pocit svobody a pomáhá zapomenout na každodenní schon. To je krása. No, to jsem se zasnil. Tak prostě to moře bych ordinoval u lékaře minimálně jednou, dvakrát ročně. Co vy na to?
1: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: čas je zákon, time is the law, v angličtině pro anglicky mluvící posluchače, kteří poslouchají Radio Bonton. No prostě ten čas nás žene kupředu. 9.59 skoro tam máme a to znamená, přátelé, dělám to velice nerad, ale musím to udělat. Mějte se fantasticky, loučí se s vámi Milan Fiala, budu se těšit zítra kolem 8 hodiny raní, doufám, že jsme si to dneska užili a že zítra opět do toho vlétneme, jak se říká, rovnýma nohama. Dan Kostka, písničky na přání už za pár sekund.
1: Ano, je to tak, i já do nich vlétnu rovnýma nohama.
0: Čau.
1: Už za chvilku, ahoj Milane, už za chvilku samozřejmě začnu plnit ta hudební přání našich posluchačů. Takže ty teď rovnýma nohama vyleď z rády a máš se tam dneska venku opět na co těšit. Už teď můžu poreferovat, že i když jsem šel brzy ráno, tak stejně jsem přišel splavený do práce, protože už teď je tam hrozné horko. Ale co? My se s tím nějak vypořádáme. Teď máme léto, vy.
0: No jistě, tak to má být. Všechno je tak, jak má být.
1: Už dívej se dnešního dne, měj se krásně a zítra spolu sejdeme se u tohoto stolu. Ahoj.
0: Čau, čau.
2: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: No a nám už opravdu klepe na dveře 10. hodina, přátelé, kamarádi, pojďme na to. Písničková přání s datem 4. srpna právě teď na Bontonu startují a vy si o ně klidně už právě teď pište jednak SMS-kou na 736 300 888 a nebo také zprávou na náš Facebook a nebo na náš Instagramový profil. Tak dejte se do toho, já věřím, že společně vybereme něco opravdu parádního, co vám zvedne tu dnešní úterní náladu. V každém případě teď už bych vyzvedl jméno Dominik, protože právě on dneska září v kalendáři a slaví svátek. Takže pánové, za celé Rádio Bonton vám přeju jen a jen to nejlepší k svátku a posílám tu úplně první písničku. Tady je Roy Orbison.

Rádiu Bonton dospívala Leona Machálková, já vám přeju nádherné, opravdu velké, horké úterní dopoledne. Venku nám to šajní už takhle brzy. V každém případě my koukám, začínáme stylově a bude se to právě toho počasí koukám, že také týkat, protože jste mi napsali SMSku, dorazila zpráva, ve které píšete: ahoj Dané, prosím, pokud nám nezahraješ písničku od Hanky Zagorové Zima, tak nás máš v tom horku na svědomí. Výhruška od Kláry a Míši. Děvčata, beru si ji k srdci a hraju vám právě teď.

Tak to byl Brian Adams na Rádiu Bonton, s vámi také úterně vyladěné písničky na přání. Pro koho dalšího budeme hrát? Tak například pro Zdeňku, která píše: Danečku, Kostičko, zahraj prosím písničku Růže, ať je nám v tomhle extrémním počasí všem dobře. Díky, Zdeňka. Milá Zdeni, to nějak dáme, to nějak vydržíme samozřejmě. Luzka Vondráčková už je připravená, navíc pro vás tahle písnička, tak to bude všechno v naprostém pořádku.

0: dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

To byl Robert Palmer na vlnách Rádia Bonton. Já vás zdravím, přeju vám hezký den. Máme tady úterý 4. srpna. Já mám pro vás vaše další zprávy, které už dorazily. Připomínám, posílat je můžete na číslo 736 300 888 a psát také na náš Facebook anebo Instagram. Píšete například, milí Daníku a Bontoňáci, poprosím o písničku Všechno nebo nic od úžasné slavice Evy Farné. Jen tak pro hezký den napsala nám Klárka. Tak milá Klárko, Eva Farná už je připravená. Tady máte.

Honza Kalousek na vlnách Rádia Bunton a vy a další zprávy, které dorazily. Píšete například: dobrý den, Dane, mohu poprosit o písničku I See Fire od Eda Sheerana? Moc děkuji, tak tohle píše Jarda. Jardo, samozřejmě můžete a písnička ta už je pro vás připravená. Tak doufám, že vám udělá obrovskou radost, tady máte.

se svým hlasem jako zvon Věra Špinárová na rádiu Bonton. S vámi také úterně vyladěné písničky na vaše přání. Do nich píšete zdravím všechny bontoňáky i tebe, milý Dane. A poprosím zahrát písničku Stop for a Minute od německé zpěvačky Sandry. Dík moc, napsal Míra. Tak Míro, díky za pozdrav. Já vás zdravím, přeju vám krásné, horké letní úterý. No a se mnou už ve studiu pro vás zpívá Sandra. Tak tady ji máte.

kousek dalších minut s výbornou českou muzikou, o kterou se postaral Václav Neckář na vlnách Rádia Bonton, ale teď už pojďme dál plnit vaše další hudební přání. Pro koho dalšího to bude? Ahoj, dnes poprosím písničku Já chci jen to, co chci od Terezy Kendlové. Jen tak pro dobrou náladu. Bohužel

Zdravím vás, milí Bontoňáci, s vámi úterně vyladěné písničky podle vašeho gusta a přání, tak pojďme ještě na jedno. Píšete v SMS-ce Danečko Kostičko, dobrý den, zahraj mi prosím od Karola Duchoně v Dolinách. Děkuji, napsala mi Romana, tak milá Romčo, hezký úterní den vám přeju. No a Karol Duchoň, ten už je na cestě k vám, tak tady ho máte.

0: Ano, takže božský Karol se tentokrát postaral o tečku za písničkami na přání s datem 4. srpna. Po 11. hodině na Bontonu pokračuje další Karel, tentokrát je to Zich. Mám pro vás také Reddy Kirkham. A nebo Milli Vanilli. Tak tady hezké dopoledne a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a my už jedeme dál, máme skoro 2 minuty po 11. hodině a na startu právě této vysílací už čeká Rigeira.

0: Tak to byla ABBA na Bontonu. Já vám přeju krásné úterní dopoledne. Mimochodem, Česko zažilo další z těch tropických nocí. Například na stanici Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku. Celou noc teplota kolísala kolem 29 stupňů Celsia. Tak to je celkem hodně. Minimální teploty se na většině míst pohybovaly kolem 20, což je právě teplotní hranice pro tropickou noc. A musím říct, že to nebylo vůbec jak se to říká, k uspání, k usnutí nebo k vydržení. A vypadá to, že dneska to prosím nebude vůbec jinak. No, nějak to snad přežijeme, uvidíme, co bude dál. V každém případě u nás na Bontonu dál už za malou chvíli například dopravní informace a taky další parádní muzika, například Sandra a nebo Rady Kerkan. Tak zůstaňte s námi.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň! Štíl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Na rádiu Bonton zpívala Sandra, 11 hodin 31 minut, tak to je čas na další dopravní informace. Pojďme se vypravit na hlavní tahy.
1: Rádio Bonton doprava.
2: Pokud pojedete po pražském okruhu ve směru na letiště Ruzině, očekávejte 20-minutové zdržení od Jesenice až po sjezd na Barandovský most. Důvodem je hustý provoz. Z tohoto důvodu může docházet i k blokovému odbavování v tunelech. Obousměrnou kolonu také očekávejte v Praze u letiště Ruzině z důvodu hustého provozu a práce na vozovce. Zdržení je okolo 15 minut. A 20 minut budete popožit na silnici 1/3 mezi Senohraby a Mračí ve směru na Benešov. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
0: Zuzko, díky za další dopravní info. Vyjezděte opatrně, milí bontoňáci. A já vám pomalu a jistě budu také sunout další skvělou muziku. Za chvilku to bude třeba Obyčejná holka, tedy Lucka Bílá. Budou také Mili Vanily a Teď už mi raji.

No na bontonu možná také, dalo by se říct, neobyčejně obyčejná Lucka Bílá na našich vlnách. V každém případě 2 minutky nám schází do 11:45. Pokud jste na tom podobně jako moje máma, která si oběd dává hlavně kvůli tomu, aby si po něm prostě mohla dát nějaký ten sladký zákusek, měl bych pro vás jeden tip na dnešek. Právě dnes, kromě toho, že Dominik s Dominikou slaví svůj svátek, slavíme také Národní den sušenek s čokoládovými kousky. Tak tedy dobrou chuť vám přeju. No a do 12. hodiny k obědu, k tomu úternímu, vás dovede ještě další muzika. Za chvíli třeba Karel Zich, také Pink nebo Darina Rolincová, no a teď už na bontonu R.E.M.

0: To byl Unik Tu na vlnách Rádia Bonton, je tady 12. hodina. Já vám přeju krásný úterní den, plný další výborné muziky. Už je za malou chvíli, to bude třeba Petra Janů. Dáme si také kapelu Krištof. A nebo Mr. Big. Tak pohodový poslech vám všem, co jste s námi, přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jakže bude vypadat to zítřejší, bude jasno až polojasno. Během dne čekáme při zvětšené oblačnosti postupně místy přehánky nebo i bouřky, ovšem ty nejvyšší denní teploty. 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů Celsia. A připravte se na to, že bude obrovské dusno.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už jsem odbyla 12. hodina, tak tedy dobré chutnání k vašemu úternímu obědu. Na Dominika a Dominiku, kteří dnes slaví svůj svátek, se podíváme už za malou chvíli. Do té doby s další muzikou, například Cher.

0: Úterý 4. srpna trávíte na vlnách Rádia Bonton, tak díky moc za vaši přízeň. Hezký den vám všem přeju, v každém případě Dominikům a Dominikám zvlášť, právě tato dvojice dneska slaví svůj svátek. Když jsem se podíval na Dominika, tak jsem podle hvězd zjistil, že je to prý velmi ambiciozní osobnost, která to může dotáhnout opravdu hodně vysoko. Tito muži prý bývají obdařeni velkou vnitřní silou, někdy ovšem brzdí větší citová zranitelnost, která je donutí zhynout tam, kdyby měli naopak použít trošku ostřejší lokty. Jinak přátelé je milují bez výhrad, protože jim prý nechybí inteligence a smysl pro humor a také obětavost. Tak takový je Dominik. No a co Dominika? Tak tyto dámy občas mívají neodbytný pocit, že se pohybují v bludném kruhu, z něhož prostě není cesta ven. Nejlepší šanci na relativní klid má Dominika tehdy, zachováli si určitou míru sobeckosti a pokusí se jen tak nezávazně proplout životem. No a pomůže jí prý také to, že se naučí naslouchat radám ostatních. Tak Dominiky naslouchejte, ale víte co, hlavně dneska slavte i s Dominikem. Tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. Na dopravu se podíváme už za chvíli, no a do té doby další muzika budou třeba Krištof anebo Kylie Minogue.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ahoj, tady Richard Krajčo z kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Bonton a přeji vám krásné léto.

0: Velká to australská hvězda Kylie Minogue na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju hezké úterý, pojďme na dopravu.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Stále se něco děje například v Benešově, tady, nebo spíše v Táboře, tady pozor, policie Benešovská, tak jsem to chtěl říct. Tady nám bourala dvě osobní vozidla, naštěstí hlásíte, že vše proběhlo bez zranění, alespoň že tak. Pojďme do Loun, tady pozor, v ulici u stadionu, kde havaroval osobák s nákladňákem, ani tady se naštěstí nikomu nic nestalo. No a zamíříme ještě na Sokolovskom, tady pozor na silnici 218 obce Kraslice, taktéž osobák s nákladňákem v sobě, naštěstí taktéž bez zranění, tak jezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu. No a mám pro vás další parádní muziku, za chvíli to bude třeba Kateřina Marie Tichá, budou také Model Talking, anebo Meky a David Žbirkovi na Bontonu.

Byt 66 a o něm právě teď dospívala Kateřina Marie Tichá na Bontonu. Já vám přeju hezký úterní den s datem 4. srpna. Narozeniny koukám, slaví dneska půvabná herečka Simona Levandovská, tak přejeme jen a jen to nejlepší, hlavně hodně zdravíčka. No a posílám také další muziku. K té 13. hodině vás dovede třeba Petr Habka s Janou Kiršner, také Marie Rotrová. No a teď už na Bontonu Mr. Vic.

Úterní odpoledne trávíte na vlnách Rádia Bonton, je tady 13. hodina, tak hezký den vám všem přeju. Tak vybírám také další muziku, v té další hodince se o ní postará třeba Iveta Bartošová. Ty

0: nebo Emília. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jaké, že to bude zítra jasné až polojasné během dne při zvětšené oblačnosti. Čekáme postupně místy přehánky nebo i bouřky, které mohou být i velmi silné, tak raději buďte připraveni, ať nejste zaskočeni. Jinak ty nejvyšší denní teploty budou stále hodně, hodně vysoko. 32 až 37 na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů Celsia. A připravte se na opravdu obrovské dusno.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Ovšem, my už jedeme dál úterním odpolednem. Za malou chvíli se podíváme na nová data spánkové hygieny. Ovšem, teď už za další muzikou. Tady je Sak Vantofi.

0: Jirka Korn dospíval na Rádiu Bonton. Já vám přeju hezké úterní odpoledne. Mimochodem, nový výzkum spánku je na světě. Data od 500 000 Britů naznačují právě v tomto průzkumu, že nejpomaleji stárnou orgány lidí spících 6,4 až 7,8 hodiny. Tedy 8 hodin není povinností. Kdo pravidelně spí 9 hodin i víc, tak ten tělu podle nových výzkumů nejspíš vůbec nepomáhá. Tým z Kolumbijské univerzity prošel údaje Britů ve věku 37 až 84 let, no a zjistil, že křivka toho spánku má tvar písmene U, tedy na obou jejich koncích orgány stárly rychleji, nevýrazněji u lidí, kteří spali méně než 6, neopak víc než 8 hodin. No a ono se o tom dobře mluví samozřejmě, ale hůř se to praktikuje. To mi dáte asi za pravdu, takže prosím, pamatujte si 6,4 až 7,8. Nařiďte si budíky. No a já zatím kouknu na dopravu, za chvilku další informace z našich cest, no a do té doby také další muzika, například Marcela Holanová, Baltimora, a nebo Tereza Krndlová.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Už tam bude?
4: Nech toho!
3: Raději už tam bude?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Ahoj, tady je Tereza Krendlová. Letošní léto je léto v rytmu Rádia Bonton.

0: Tak to byla vaše Marcela Holanová na Bontonu. Já vám přeju hezké úterní odpoledne. Teď už hlavní zprávy z našich hlavních silničních tahů.
1: Rádio Bonton doprava.
2: Pokud budete přijíždět do Prahy po dálnici D1, zpozorněte na 7. kilometru, kde se došetřuje dopravní nehoda 3 nákladních vozidel. V místě se tvoří kolona a zdržení okolo 15 minut. 15 minut také naberete na dálnici D1 ve směru do Brna u Velké Výteše. Důvodem jsou práce na vozovce a kolona se tvoří od 158. po 162. kilometr. Na silnici 1/7 u obce Slany s opatrností projíždějte, zde se také vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla s nákladním a v místě se tvoří kolona a zdržení okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
0: Tak bontoňáci, přeju vám šťastnou cestu, jezděte opravdu velmi, velmi opatrně a já vám pouštím další muziku, za chvíli Tereza Mašková, taky Rick Astley, anebo kapela No Name.

0: Radio Bonton.
1: Proči na světě nebe vím, právě mi vrátilo tebe vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci, vím, že čas smutku snad přešel,

Jiná, ale parádně zpívající, tak to byla Tereza Mašková na Rádiu Bonton. Já vám přeju krásné úterní odpoledne, díky za to, že jste s námi. Říkám si, jsem si tak téměř 100% jistý, že dnes opět budou padat nějaké ty teplotní rekordy. Když se koukám do těch zápisů, tak například tam praská Clementinum. Tam zatím drží teplotní rekord rok 1986. Pro dnešek tam v tento rok naměřili tehdy rekordních 34, pro dnešek řekl bych ušmudlaných stupňů Celsia. No tak uvidíme, jak to bude dnes. V každém případě už zítra budeme samozřejmě moudřejší do 14. hodiny. Navíc budeme také poslouchat další skvělou muziku. Vybírám například kapelu Mandraže. Zpívat vám bude Iveta Bartošová. A teď už na Bontonu také Elton John. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: Tak nejdřív pánové Voskovec s Verichem, pak také výborný počin skupiny Lucie. To byl Klobouk ve křoví na vlnách Rádia Ponton. Je 14 hodin, po 14. se za vámi zastaví třeba Arnošt Pátek. Ano, dívka Lucka Bílá, a protože... A nebo Chris de Berg. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a protože je dobré nebýt na světě sám, už za malou chvíli budu ve studiu také s kolegyní Dagmar Honcovou. Ta už pro vás připravuje počasí na zítra. Do té doby další muziky, například Miraj, Madonna nebo Dalibor Janda.

0: Tak to byly Alphaville na Bontonu, já vám přeju krásné, opravdu horké úterní odpoledne. Teď už je připravená také naše expertka na počasí, Dáša. A ta vám prozradí něco o tom zítřejším. Jak to vlastně dopadne?
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová. Jak to bude s počasím na území Česka vypadat ve středu? Zatímco v Čechách už místy očekáváme bouřky, které mohou být ojediněle i silné, tak na Moravě a ve Slezsku i nadále rtuť teploměru bude kulminovat až na 39 stupních Celsia. Jsou to teploty i nadále extrémně vysoké a kvůli vysoké vlhkosti vzduchu se budeme cítit jako v prádelně, kde je 44 stupňů. To v Čechách, pokud se zrovna k vám trefí silná bouřka, která bude doprovázená přívalovým deštěm o intenzitě kolem 35 litrů na metr čtvereční a také silným větrem, očekávejte ochlazení během několika málo desítek minut až o 10 stupňů Celsia. Mimochodem v Čechách budou ty špičkové teploty nejčastěji mezi 32 až 37 stupni.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Na rádiu Bonton charismatický Choris de Berg nám vám přeju krásný den v úterý 4. srpna. Pokud nás sladíte za volantem, jezděte opatrně, protože nám bouráte. Pojďme se podívat na to, kdeže vlastně.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Například na dálnici D35, tady pozor na 282,5 kilometru ve směru na Ostravu, kde havarovala dodávka s přívěsným vozíkem, skončila přes oba dva pruhy a vy tady počítejte s velkými komplikacemi. Bouralo se taktéž v Praze v ulici Loďská, kde jsou v sobě dva osobáky, no a ještě Ústí nad Labem, ulice Masarykova a taktéž havárka dvou osobních vozidel. Tak opatrně, šťastnou cestu vám přeju. A muzika to bude třeba Lucie Bílá, také Freddie Mercury, anebo Kristýna.

Lucie Bílá dospívala na vlnách Rádia Bontoni. Já vám přeju krásné úterní odpoledne. Mimochodem, mám pro vás také jednu novou, možná by z toho říct naprosto horkou novinku. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku totiž dosáhla podle Českého hydrometeorologického ústavu právě dnes ve 13 hodin a 40 minut hodnoty 40,3 stupně Celsia. Proč o tom mluvím? Jde totiž o úplně první zaznamenaný den na Moravě s teplotou nad 40 stupňů. No tak obrovská gratulace. K tomu Markétka Majerová, má milá krásná kolegyně, která je tady už za malou chvíli, tady úderem 15. hodiny. Já se loučím, vy se mějte krásně, no a do 15. hodiny posílám ještě další skvělou muziku, za chvíli třeba kapela Team, bude zpívat také Arnošt Pátek, no a teď už Bon Jovi. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: a Markéta Majerová.
1: Příjemné úterní odpoledne vám přeji, už máme 4. srpna a svátek dneska slaví Dominikové i Dominiky, takže se na vás postupně podíváme a taky se slaví Národní den sušenek s čokoládovými kousky. No prosím pěkně, tak nejdřív muzika Belinda Carlisle, Celine Dion nebo Vašek Neckář. To tu je pro příští chvíle na Rádiu Bonton.
2: Ani Leonardo, ani Michelangelo, ale tu mám amatérsky chudou. Ale když mě paní mu zapoří,

nežli zámek a spousta krásy a že jen dokud mám soud úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou výlu z hormy sem přivál fér,

0: Spice Girls na rádiu Bonton. Hezké úterní odpoledne vám přeji. Za chvilku nás čeká Eva Farná. A když si vzpomeneme, tak ta zpívala už od malinka, fakt od útlého dětství, pěvecké kroužky, pak v roce 2006 to jí bylo 12 let. Obrovský úspěch na festivalu v Havířově, tam si jí všiml producent Lešek Ronka a už v roce 2006 na podzim, tedy v tom samém roce, když dovršila 13. narozeniny, tak vydala první úspěšný single a album Měl jsi mě vůbec rád. Lida Šikulka a Měl jsi mě vůbec rád, tady právě teď máme na rádiu Bonton.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Divokej byl na rádiu Bonton, hezké odpoledne vám přeji. Podíváme se na dnešní oslavence, těmi jsou Dominiky a Dominikové. A ačkoliv Dominiků je mezi námi téměř 30 tisíc, Dominik je jenom 13 tisíc. Ale ženy mají přednost, takže jdeme na vás, milé dívky, slečny, dámy. Vy občas máte neodbytný pocit, že se pohybujete v bludném kruhu, z kterého nevede cesta ven. Ale samozřejmě, že tu cestu vždycky najdete. A největší šanci, jak najít klid už úplně na začátku a vůbec se nestrachovat, je, když si necháte trošičku sobeckosti a pokusíte se řešit věci jenom sami za sebe a nejenom pro ty druhé. Takže, milé Dominiky, dneska je to o vás, tak si to pořádně užijte, krásný svátek a všechno nejlepší.
1: Ahoj, tady Lukáš Jihlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

Ahoj, tady Lukáš Jilík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je

0: Food Picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
2: Příjemné úterní odpoledne vám přeji s datem 4. srpna. Samozřejmě, že se za chvíli podíváme na další z dnešních oslavenců, protože dneska slaví svátek Dominiky i Dominikové. Dominikám už jsme přáli, takže Dominikové na vás dojde za chvilku. A pak se podíváme na to, jak se rozezní Brno hudbou. To se rozezní už za 2 dny a bude tam ke slyšení téměř vše. Ale na konkrétní informace si ještě chvilku počkáme, protože teď je tu Chris Norman, Olga Lounová a začne Hana Zagorová s Karlem Wagnerem. Hezké odpoledne z Bonn.

0: A další dnešní oslavence, kromě Dominik, slaví i Dominikové. Takže pánové, vás je u nás v zemi téměř 30 tisíc. A obliba vašeho jména se za posledních 10 let mezi českými rodiči skoro zdvojnásobila. Jste velmi ambiciozní osobnosti, můžete dotáhnout to opravdu hodně vysoko, máte velkou vnitřní sílu. Přátelé vás milují bez výhrad, protože vám nechybí inteligence, smysl pro humor a obětavost, s kterou pomáháte každému, kdo se dostane do potíží. No Dominikové, nechtě vás ještě víc, užijte si dnešní svátek a všechno nejlepší.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už tam bude?
4: Nech toho!
3: Raději už tam bude?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Popoty na rádiu Bonton, hezké úterní odpoledne vám přeji. Slíbila jsem informace o maratonu hudby, který vypukne v Brně už tento čtvrtek. Všude bude hudba, až do neděle. Je to fakt napříč žánry, bude tam hudba klasická, jazz, rock, pop, lidová, elektronická, folk, country. Bude to v klubech, divadlech, koncertních sálech, ale taky v kavárnách nebo prostě na ulicích. Jde o nepřetržitý hudební proud. Takže ve chvíli, kdy do Brna zavítáte od tohoto čtvrtka do neděle, tak prostě tam to všude bude tepat tou hudbou a bude to podle mě úplně neuvěřitelný zážitek. Pokud vyrazíte, užijte si to a my si teď užijeme Cranberries. Hezké odpoledne.

Jestli pak vás někdy napadlo, kolik je u nás včelařů. Já jsem úplně překvapená, jaké množství lidí to je. A právě teď je vrchol medobraní. Takže se na to za chvilku podíváme o něco podrobněji a do té doby tu pro vás budu mít například Eurythmics, Slzu a začneme s Abou. Hezké odpoledne s Bombou.

0: Příjemné odpoledne s rádiem Bonton vám přeji. Vrcholí nám medobraní a představte si, že je u nás přes 63 tisíc lidí, kteří se věnují jako koníčku včelařství, včelaření. A mám tady pár zajímavých čísel, protože těch 63 tisíc chovatelů, nebo přes 63 tisíc, dohromady drží přes 670 tisíc včelstev. A na jednoho včelaře připadá průměrně 11 úlů. Je to neuvěřitelné. Přitom ty včeličky lítají za nektarem a pylem maximálně do vzdálenosti 3 až 5 kilometrů. Takže ve chvíli, kdy si kupujete med od včelaře, tak si kupujete med jako doslova z chutí vaší krajiny. Prostě každé okolí dává medu jinou podobu. Dostala jsem chuť na med a taky na dobrou muziku. A je tady Voxel. Hezké odpoledne.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1 000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
4: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

jdu naší ulicí. Usmívám se na všechny i na svět se mračící. Oni nechápou,

všechno o co jen můžou a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

se být. Lucka Bílá na rádiu Bonton, příjemné úterní odpoledne vám přeji. Už se nám blíží podvečer a večer, je tu léto, oslavujte každičký den. Nezapomeňte popřát všem Dominikám i Dominikům, kteří dneska slaví svůj svátek. Markéta Majerová vám přeje, ať si to báječně užijete. Zítra ve tři se zase na vás moc těším. A teď vás tu nechám ve společnosti Shakiry, bude Miroslav Žbirka nebo Take That. Tak hezký podvečer a večer s Bonton.

se mi do očí a najde sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

tetě a fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
2: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
1: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Bonton.

Radio Bonton. Just a perfect day. Drink sangria.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve svých města i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, ty

kočka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Na jezeře Most pátrali policisté po dvou pohřešovaných lidech. Přes region se přehnala silná bouřka a lidé ve vodě měli potíže dostat se ke břehu. Prohledávají břehy jezera a okolí. Velitel hasičů snížil u požáru v Křečovicích poplachový stupeň na druhý ze čtyř možných. Hasiči odpoledne také bojovali s požárem skládky odpadů u Tisové na Sokolovsku a bouřky na večer v Libereckém kraji vyvracely stromy. Práce stresuje téměř 3/4 Čechů, většina zaměstnanců se kvůli ní cítí vyčerpána. Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM. Někteří uživatelé WhatsAppu v tomto týdnu zažili nepříjemné překvapení. Po otevření aplikace na ně místo konverzací vyběhlo, že účet byl zablokován. Nikdo neví proč. Ukrajinský prezident Zelenský zveřejnil video s útokem ruského dronu na trhovce prodávajícího zeleninu v Chersonu a vyzval svět, aby zareagoval na toto safari. Hostitelská americká města nedávného šampionátu ve fotbale si stěžují, že Mezinárodní federace FIFA dluží přislíbené miliony dolarů. A také ve středu bude jasno až polojasno, občas bouřky, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, překonala či dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Všechny stanice naměřily nový rekord pro 4. srpen. Nejvíce v Plzni Bolevci, tam bylo odpoledne 41,5 stupně. Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. 4 zasahující museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři a jednoho z nich převezli do benešovské nemocnice. V Domašově Ruce a Říčkách na Brněnsku dočasně netekla z kohoutku voda. Důvodem je dlouhodobé sucho i příliš vysoká spotřeba. V katedrále svatého Patrika v Dublinu se konal pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda, který ve věku 56 let zemřel minulou středu při dopravní nehodě. Do smíšené 4 hry na tenisovém US Open se po elitní deblistce Kateřině Siňakové přihlásil také český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. A také ve středu bude jasno až polojasno, ojediněle k večeru bouřky a přehánky, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ke 40.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.